0: Valimotid asi byl i ovpud s nami. Ovde na Valu Rádia Mora, tvoje Tambu Rádio je opäť za posluhnúť sutra po návľane pietak u jednoj ili dojdú ti ta jedan opäť četrták u sedmi.
1: My to sme Kristýna, Kristián i Krúna, čo ješ ponekad od nás u emisii. Smo na druhý terán opäť ovde i onda te byť Filešky Kiritov glavná téma uz brojne druhé dojde, aj keď sme ti sada nabrojili, kade se isto more tamborica čut na ov víkend. Završiť temu sa s tamoráčkým sastavom Vranac. Zárne, stvarno, kotúva. Vypománo slušanju i to.